0: Posla hajt, posla hajt.
1: Takova ženska musi mi tenjes.
2: Ale
0: vidite, človeku se čehno česte,

0: nemus in favula.
1: Pulce! Cede ne visleto!
0: Slečno, pojepša te ska beseda. Ode psaleste kristice, tuta fotografii, je tu baš potpis.
1: Je!
0: Vibor je! Prašte dovolit. A posta na sebi večer tu kristinu, pa 18.36.